0: nepomín. Utíchol les, osirel háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.
1: Počúvate hity vášho života. Rádio Melody.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.